rádiu Litera doznela rozhlasová stereodramatizácia románu Romana Rolána Peter a Lucia. Upravil Pavol Hudík. Účinkovali Hana Letková a Ján Kroner. Redaktorka Mária Mrvová. Technická spolupráca Dana Nezvedová a Peter Štolc. Réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1981.

Kožuch. Technická spolupráca Zuzana Mesiariková a Ivan Kostolný. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

který se mračí, že v mlze bílé nevidí ruce o písni zbylé. 13 je tucet.

poslední, na co bych se ti zeptal, než definitivně zmizíš. Poslední, co bych řekl před posledním usnutím. Poslední, co bych chtěl vidět ve snu, na ostrově Madagaskar, když zrovna kolem proletí motýl. Poslední, co bych chtěl vykonat, kdybych mohl ještě něco vykonat. Poslední, co bych zvolal z vrcholku stříbřitý hory, zmrzlej a bez šance se vrátit. Úplně nejposlednější ze všech posledních chvilek, než nás zasypou obrovský legový meteority. Nic takovýho nemám rozmyšlenýho.

Nejspíš bych si tě jenom představoval a doufal bych, že se to v nějaký jakýkoliv formě bude opakovat. Že už se to opakuje, že nejdem rozdělit.

0: Nešťastie, pani. Nešťastie.
1: Áno. Pán nám umrel.
0: Nie. Mladý pán, Michel Baron, sa utopil.